0: zapalit pozmokaj. Takova ženska musi mi tenjes.
1: Ale
0: vidi, človeku se všechno česi,

0: A jak se opravdu jmenovala Elihan?
1: Lidia Makrebor, vždyť to máte teď dopíšeš.
0: Hezen, hezen, tam je jenom hem, nic víc.
1: O samozřejmě mi slavila Lidia Makrebor.
0: To musí znamenat, třeba Emilia Amatio, Zenia Montes, nebo ti ti ti ne.
1: Ale je to Lidia Makrebor.
0: Ale spíš. Elina Makropulla, šeti je skreti!
1: Signore, šeti!
0: Si se to vremila!
1: O certa, jak to vidite!
0: Sei mi prosti! Savjeti je všec! Oj, jakým si Ferdinandovi na rozenem luku vendacate o listopado 1816 a v matrisnim zapise tohle. Come li fatti? Ferdinand Makropoulos Tonus, Tematetski, Otec Finefan, Mata, Elina Makropoulos.